0: Hosťom sobotného Dobrého rána Rádia Slovensko bol zoológ z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského doktor Daniel Jablonský. Venuje sa evolúcii plazov a tvrdí, že je to príbeh nás všetkých. Kata Martinková chcela vedieť prečo.
1: No pretože plazy sú skupina živočíchov, ktorá je veľmi stará a ktorá v podstate, když sa podívame hlboko do tej naší histórie Zeme, tak tady byli samozrejme dříve než lidé. No a jelikož to je skupina, která vstoupila z toho moře, jakoby, když si to tak jakože představíme, na souš, velmi zjednodušeně, protože samozřejmě jistým způsobem tam byly jiné organismy, jiné filogenetické linie, které jednoduše už zkoušely tu souš nějakým způsobem, ale oni už byli opravdu ta skupina, která na tu souš přišla, no a začala klást vejce na souš. Už nekladla ty vajíčka do vody, nepotřebovala tu vodu, podobně jako dneska obojživelníci například. Už udržela v nějakých obalech a už kolonizovala tu souš. A protože plazy byli ti, co kolonizovali tu souš, a my jsme je jakoby později v té evoluci následovali nějakým způsobem, protože samozřejmě plazy mají velmi blízko i k savcům, jak ptákům a tak dále. Čili oni jsou jakoby ta první, když to tak řekneme, zjednodušeně, velmi zjednodušeně, skupina, která vkročila na tu zem a začala psát tu historii naší vlastně terestrické evoluce.
2: A máme s nimi něco společné?
1: No spoustu věcí, samozřejmě, když
2: se dívat.
1: No tak třeba, když jste zmiňoval mého syna, tak on má vztah k tomuhle a on vždycky vidí, ptá se na některé věci, i jestli třeba ten gekončík nebo ten gekon, nějaký ten ještěr, vnímá podobně to, co se kolem něho děje. Tak samozřejmě, já mu říkám, no když má hlad, tak se jde najíst, že? Když se potřebuje schovat, když má strach, tak se schová. No ale hlouběji, jakože když se podíváme na nějaké podobnosti, tak tam jednoduše splazí, kromě toho, že samozřejmě oni jsou terestrické organismy, jakože jsou na souši, tak samozřejmě máme s nimi společné například s oblibou říkám takové připodobnění na takzvané třetí oko, jo? To mají plazy vlastně na temeni hlavy a my už v podstatě tento orgán, který nám určuje, jestli se dobře vyspíme, zase velmi zjednodušeně, my ho máme už schovaný v mozku. No. Čili jsou tam podobnosti a samozřejmě s tou evolucí se to zdokonalovalo a ti plazy dneska, samozřejmě my jsme savci, čili máme nervový systém, máme veškeré ty systémy tělní vyvinuté trošku jinak, přizpůsobené na to, aby jsme přežili vlastně tyhle podmínky na téhle naší zemi.
2: Hovorili jsme o minulosti, ako sa to vyvíjalo, ako prebiehala vlastne evolúcia. Vieme podľa tohto hovoriť niečo už aj o budúcnosti? Môže byť vedec, taký veštec, poviem to samozrejme s nadsázkou a domnievať sa, ako sa veci vyvinú?
1: Těžko říct, protože ono samozřejmě je to takové lákavé. Hodně lidí tvrdí, že na základě toho, jak se vyvíjela Země, tak my dokážeme říct, že jaká bude nějak budoucnost organismů. Tak to, co vidíme v evoluci, je, co je jasné, je, že většina organismů na této Zemi vyhynula v minulosti. Čili je možné, že ty obrovské extinkce, které tu byly, a to se bavíme o 99% organismů, které už dneska neexistují, tak je možné, že ta extinkce další přijde také. No, a smete nás samozřejmě a dojde k nějakému restartu na této zemi a jednoduše začne tady něco nové fungovat, protože to se stalo několikrát.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

hříchy. Svojím zmrtvýstaním připravil nám cestu do věčného života a svojím na nebo vstoupením otvoril nám brány neba.

0: Miluju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: To bol Miraj a jeho drahokami z Rádia Slovensko. Vám želáme príjemné nedeľné popoludnie. Vedec Radoslav Paulen využíva postrehy zo života za hranicami na pre

0: tonight. Malé auto, veľké meno a teraz aj elektrický pohon. Renault Twingo sa vracia do mesta v úplne novej podobe. Ako sa s týmto malým elektromobilom jazdí a čo všetko ponúka, povie na úvod nedeľnej zákruty redaktor Igor Daniš.
1: Autosalón Zákruty.
2: Malá veľká novinka, jej plné meno povie Tomáš Bieloch.
3: Renault Twingo E-Tech elektrický.
2: Už na prvý pohľad ho spoznáme podľa pôvodného dizajnu modifikovaného z Twinga vydanie 1992, ale je tu jeden veľký rozdiel, čo sa týka karosérie typu One Box.
3: Má 5 dveří.
2: A mimoriadne sa zvýšila užitkovosť.
3: Zadní sedadla sa dají posunúť o 17 cm. Od výbavého stupňa Techno má Renault Twingo E-Tech elektrický sklopné opieradlo sedadla spolujezdce, tudíž nabízí až 2 metry ložné délky. Zavazadlový prostor je až 360 litrů.
2: Twingo je hravé auto, má zaujímavosť.
3: Nejde otevřít přední kapota z důvodu bezpečnosti, je zde vysoké napětí. Původní přístup přívodu vzduchu pro chlazení motoru byl zachován, jenže má jinou funkci, že je zde přístup k vodě do odstřikovačů.
2: Aké jsou technické parametry nového Twinga predošlá třetí generace? Mala napríklad pohon zadných kolies.
3: Má pohon předních kol, elektrický model, má baterii o kapacitě 27 kWh a výkon 82 koní. Dojezd je až 263 km, čemuž přispívá samozřejmě aerodynamický design vozidla a nízká váha vozidla 1,2 tuny.
2: Komu ale srdce píští po benzínovom Twingu asi bude musieť zabudnúť. Tomáš Bieloch vysvetlí prečo.
3: Čtvrtá generace stojí na platformě, která byla vyvinuta čistě a jen pro elektrické modely.
2: Čiže sa tam spaľovací motor nezmestí a kvitujeme vynikajúce jazdné vlastnosti.
3: Díky přední náprave, která pochází z modelu Renault 5 a zadní náprave z modelu Renault Captur.
2: Veselý šibalský design znamená aj pestrofarebnosť.
3: Čtvrtá generace má 6 barev, žlutá mango a je v sérii bez příplatku.
2: Novinkou je aj použitie typu akumulátora prvý raz v histórii automobilky Renault.
3: O chemii LFP a technologii Cell to Pack baterie je jeden monoblok.
2: V ktorom je 96 článkov. Ide o litium železo fosfát, čím sa Renault vyhol drainkovom, ako je nikela kadmium. Ako je to v prípade bezpečnosti?
3: Systém Fireman Assist je prístup pro hasiče do baterie tak, že v prípade prehrátí baterie nebo požáru dokáží hasiči ochlazovať baterii zevnitř, nikoli zvenku.
2: Asistenčné systémy, ako aj infotainment Twinga sú na veľmi vysokej úrovni, čo kvitujeme, pretože ide o malé auto segmentu A.
3: Multimediálny systém Open Airlink je spíše standardem vyšších segmentů. Twingo má až 24 asistenčních systémů, jako například handsfree parkování nebo rear cross traffic alert.
2: Avatar je aj teraz funkční.
3: Hej Reno, sniž teplotu.
4: OK, teplota byla snížena o 1 stupeň.
1: Autosalon Zákruty.

Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

Z 9. miesta spievala Rony, Jed. Aj druhá minulotýžňová novinka sa udržala a rovnako poskočila z 12. miesta na 8. Dominika Mirgová, Kali a Alan Murín, Jana Tomáš.

0: Idem za krčmárom, dohliadni na chlapov.
1: Idem s tebou.
0: Nie.
1: Poznám ho odmala. Viem, kedy klame a kedy nie.
0: Presne o to ide. Ty poznáš jeho a on pozná teba. Práve preto tam idem ja.
2: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na Jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.